0: Veliki.
1: On se tak praznil, kak je ujednom pocel vikat. Moj pimpel Barbora.
2: Amanja, kaj Niki ga je zagrabila?
1: No, ja to ne vim, co to bilo.
2: Ja.
1: Franta je vikal, moj pimpel. A potem ha napulilo a navlihlo v more.
2: Razumem.
3: Ja, ja to ga izgleda ena riba potegnila za...
1: Za pimpel, no.
3: Ja.
1: No je to musil bit veliki rib. Proč Franta, on má nemalý pimpel.
2: No, ne, víš, no, to ni byla ryba, ne?
1: No, a kto nebyl rýb, co to
2: bylo? Ja, ne, ni byla ryba, to je byl leščur, gospa.
0: Zjutraňa kronika. Pouinformatívna oddaja s vestiou. Nikier drugie, kot na Rádio 1.
4: Rádio 1 Rybnica.